tuhle věc, co uslyšíte, pouští Kuba Blahutka, stojí hrozně rád. Mimochodem ji pouštěl i před 14 dny. Pit Cornelius, to je jeden z velké trojky rakouských písničkářů. Ještě je tam Wolfgang Ambros a Reinhard Fendrich. Pit Cornelius a Mitten Schmäh. Schmäh je totiž slovíčko hojně používané v rakouské němčině a znamená něco jako laciný trik. Story téhle skladby je o tom, že kluk balí holku tím stylem, že k ní dojde, zazvoní a řekne, že ztratil klíče, teda, že zda u ní nemůže přespat. No, holka nestratí humor a odpoví, že ausgerechne dneska jde k babičce, ale až si příště vymyslí něco originálnějšího, takže možná, no ne možná, ale určitě, tady bude pak Jerry Cole a taky zde poprvé a Mathematic Dance z roku 87, no a na začátek José Feliciano a Never Gonna Change. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

0: Matematický tanec, no já byl na matiku vždycky blbej, ale kalkulačku mám stále. Dori Ghezzi, to je Italka, co vydala 6 alb a 24 singlů. Od ní si dnes pustíme věc, co jistě znáte. Neb se tenkrát dosti hrála. Margherita non lo sa. Pak Judy Jackson a Don't Walk on Me. No a na začátek něco z Mnichova, ale anglicky zpívané. A jak známo, v Mnichově žije dodnes a skládá a vystupuje Fancy a jeho A Voice in the Dark.
1: Disco classics from the 80s.

0: To byla Judy Jackson. Řekne-li se v Itálii Mauro Farina, to je, jako by se u nás řeklo, Karel Svoboda, tedy skladatel, producent, ale i zpěvák, a jeho Italo Disco projekt mezi léty 84 až 87 nesl název Danny Kate. A jeho největší úspěch Keep on Music. No a ten si dnes pustíme maxi verzi.
1: Maxi from the 80s.

No tu předchozí písničku původně naspívala skupina In A Life. My si ale pustili verzi od neméně skvělé Jocelyn Brown. I caught up in a one night love affair. A pod námi ještě jeden novinka zde. He and She a Lover z roku 1985. Končíme, balíme na Music Only ještě do dvou po půlnoci. Velká dance party, tady funky party, zítra Kuba, no a pak i Martin Svátek a já zase za týden. No a dokonce ještě Betty Miranda a její SOS. Pak opět novinka zde, skupina Slip a Harmony z roku 1985 a nakonec kult a klasika Gilbert O'Sullivan a What's in a Kiss. Takže mějte se krásně, vychutnávejte jaro a těšte se na příští vydání Taneční party, kdy vás opět uvítá Pavel Bárta.

Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Sport Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy Bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke z toho se dostanou i nekomerční 90.

15 hodin. Samozřejmě se známým mottem je Sákovy bombice do tvojí palice. Ramtadeda. klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz. Takže už zcela jistě pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak má zajít na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus. A nezapomeň čekovat nové slevy na www.klonikonopi.cz. Ram-ta-da-da.

0: than super fun.
1: During the course of life comes the 45 miles.

přátelé, momentálně trip-hopovo dubstepová věc od interpreta, který se jmenuje Ralphy Rosario. Tady ten týpek se specializuje nejradši na houseový věci, ale tady trošku zablbnul. A je to dobře, líbí se mi to. Co vám?

Přesně tak, tram tady dá, jdeme na to. Miláčkové, moji, počasí se nám neustále lepší a lepší, stejně jako nabídka obchodu kloniconopy.cz, která je den ode dne lepší a lepší. Proto nakopni sebe i svou náladu CBD kapkami Sunshine nebo Jaro kvalitně rozjeď s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod kloniconopy.cz pro vás dováží top květy z celého světa, od Ameriky až Švýcarska, až po nejlepší český indury. Jo, a jestli nevíš, jak dopřát prostě trošku nálady lepší svým blízkým, koukni na nové přírodní RAV, čteno RAW mastičky, který včetně mě potěší úplně každýho, nekecám. Naděl si proto dávku pohody a objednávej u partnera pořadu firmy kloniconopy.cz v obchodě, kde konopí dává smysl.

projektu firmy klonikunopi.cz. A nebo zajdi přímo například do Věčný pražské ulice. Tam to najdeš.

Tram ta dada. klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz. Takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Kloni Konopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus a nezapomeň čekovat nové slevy na www.klonikonopi.cz. Tram ta dada.

kopírovat pořád je Sákovy bombice, což je prezentace hudební toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dubna další premiérou v pondělí od 15 hodin a samozřejmě se známým motem je Sákovy bombice do tvojí palice.

0: Radio.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
4: Juane Perverezi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
3: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do něho Mimoňu?
4: Asi z Číny, ale už tiše.
5: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen šen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic ženšenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze-Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
6: Holka, šikmo oka, nesedávej u Yangtze-Tiang. Holka, šikmo oka, nesedávej tam. V Yangtze-Tiang se voda točí, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, nesedávej tam.
3: Opravdu zajímavá reportáž.
5: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
7: Zeptám se tebe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně Sladianu za ženu?
8: No dá, jebu, Pope Popiči.
7: Dobré, dobré. Ty Sladianu jebeš si dobrovolně, jebri do něho, ale já nevdám.
5: Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
4: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
3: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
5: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Me. Tak to je skupina Aha. Já vám všem přeju krásný ráno. Užijte si to a taky hezký odpoledne. V neděli. Jo, dáme si to. Tak protože posloucháte Radio Color, tak si dáme písničku Radio. Tady jsou à la carte.

Psal se rok 1985 a à la carte udělali tenhle ten dobrý single. A od té doby jsem začal poslouchat rádio Luxemburg a taky jedno německý rádio. No je Deutsche Welle tenkrát jela. Tak, dnes slaví svátek Stanislav, tak všem standům přeju krásný den, hodně štěstí, hodně zdraví. Tady je George Michael, White Light.

Wright, Bolt Soul Sister, Ike and Tina Turner. Skvělá věc, skvělá funky věc. Tak teď si dáme ABC, The Look of Love, Part 1. ABC taky mám hrozně rád. Ale už se strašně těším i na Manic Street Preachers. Jsou 20. června na Metronom festivalu v Letňanech. Tak jo, to si užijeme. Jdu tam se synem. A jsem šťastný, že se na to těším.

That's the look, that's the look, the look of love. Tak to byly ABC. Já vám všem přeju krásný čtvrtek. A jak už jsem říkal na začátku, taky krásnou neděli. Užijeme si to všichni na koloru. A tady jsou Blank Manch. Don't tell me. A já si jdu dát kafe. Musím si ho dát.

Blancmange. Don't tell me. No, přemýšlím o tom, protože zítra je svátek, že bych možná vysílal i zítra. A dal bych Neue Deutsche Welle. Ale neslibuju, uvidím. Snad to klapne. Tady jsou China Crisis. Wishful Thinking. To jsem taky miloval. Byla to skvělá věc. A holkám se to strašně líbilo.

is just wishful thinking. China Crisis. Jo, je to dobrá muzika. Myslím si, že tohle to by normální rádia mohly hrát. Tak a teď si dáme něco, co pobaví hlavně, když jockeye. Tady je Boy George a jeho Culture Club Karma Chameleon. Tak si to užijte. Volume Right.

Spin Me Round. Tak to byly Živí nebo mrtví. Dead or Alive. Tak jak jsem říkal, přeju vám krásný čtvrtek a taky krásnou neděli, protože tahle Romeo show se bude v neděli reprízovat po 16. hodině. Tak vám přeju opravdu i nádhernou neděli. A tady jsou Duran Duran a View to a Kill. Už se to blíží jejich koncert 24. června. A jdu taky. A mají i nový album a výborný nový single Free to Love. Ten vám zahraju asi příští týden. Tak tady

View to a Kill. Duran Duran. Tak, za chviličku si dáme Eurythmics a jejich oficiální první single Love is a Stranger, protože skoro všichni znali až single Sweet Dreams. Ale tenhle ten single se mi líbil nejvíc. To jsem ještě chodil na Kladno na Dýzy a trsal jsem si na to. Tak si dáme Love is a Stranger a Eurythmics. Užijte si to.

Je to special. Tak tohle byly Eurythmics, Love is a Stranger. A teď si dáme Fiction Factory a jejich mega hit Feels Like Heaven. Taky se cítím dobře. A nejenom v nebi. I když doufám, že jednou se tam budu cítit taky dobře a že si tam budu moct ještě pustit Color Music Radio.

Feels Like Heaven, Fiction Factory. Tak zbývá nám posledních 10 minut. Posloucháte Romeo Show na Color Music Radio a já jsem rád, že posloucháte. Tak, teď si dáme Howarda Jonese, What is Love. Dneska jedu trošku Anglii. Pak si dáme ještě Frankie Goes to Hollywood. No a už se teď připravuje Friky. Tak si ho užijte.

What is love? Anyway. Tak to byl Howard Jones na koloru a teď si dáme Hollyho Johnsona a Frankie Goes to Hollywood. Relax. I když upřímně, mně se taky líbí i moje verze. Fanánek udělal výborný text. Kolaps. Tak si ho třeba někdy dáme. Kolaps je tady.

0: To byla famózní a skvělá show. Teď už si můžete dát drink nebo kávu, nebo si můžete odskočit na toaletu, hezký zbytek večera a bylo nám ctí.
1: Ano, hezký zbytek večera. Tak jo, tak si to užijte. Friky už se ladí, už se připravuje a má dneska skvělej dvouhodinový mix. Tak doufám, že se vám to bude líbit. No a já se na vás těším buď zítra, když je státní svátek, anebo až pondělí. Uvidím, jestli vstanu. Dneska toho mám docela dost. Tak jo, tady je Vláďa Kosma a jeho skvělá muzika k filmu Zvíře s Jeanem Paulem Belmondem. Tak friky, ty to taky super rozjeď.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Je. Dneska je čtvrtek 7. května a svátek nám slaví Stanislavové. Stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, dost často se ale taky objeví polojasno s dešťovými přeháňkami či déšť, a to hlavně na západě Čech. Nejvíc slunečno by potom, stejně jako obvykle mi přijde, mohlo být v Brně, tam by mělo být taky nejtepleji. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 9 až 13 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 13 až 22 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 11 až 14 a přes noc potom 7 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co se bude dít u nás v rádiu, tak mezi 8 a 10 to má na starosti moje maličkost, tedy DJ Freaky, a budete poslouchat pořad Freakolora. Samozřejmě jen a pouze pokud budete chtít. Tyhle dvě hodiny budou věnovaný dvou hudebním setům. Pravidelný posluchač ví, že první set bude věnovaný oldschoolovýmu rapu a hip-hopu. Ta druhá část bude potom naopak aktuální, protože se budeme věnovat dneska ve čtvrtek breakbeatu, tedy čtvrtek zlomený tak, že by ho ani sádra nespravila. To bude mezi 9 a 10. No a pokud víte a znáte, tak ranní rutina tady u nás na Koloru je taky rubrika Freakolora Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. 9 a 10 hodina, taková je pravidelná tedy rubrika Freakolora Infos a její čas, který tedy tady je jí vyměřený. Já vám přeju ještě jednou a příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Freakolora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, 38 minut po 8 hodině, dneska ve čtvrtek 7. května. No a tohle byl Tupac, taky Snoop Dogg, Nate Dogg, Fatal. My si u Snoop Dogga ještě na pár chvil zůstaneme, tedy konkrétně na 2 minuty 20, a to věcí Slide Off.

Zase v Dobří je v Dobří. V Dobříši. Zase v Dobrý sestavě, ano přátelé, Busta Rhymes, Snoop Dogg, taky jsme tady měli třeba LL Cool J, ale House of Pain, Cypress Hill. Byli tady taky Chris Cross, zdravím Jirku Placera do tedy Českého Krumlova, ten mi hned posílal fotku vinilu. To je taky fanoušek, tedy nejen Frikolory, ale Chris Cross, takže jsme se na tom tak nějak společně pobavili. No a teď po Busta Rhymesovi si dáme ještě Funk the Beast, je 44 minut po 8 hodině, zbývá nám zhruba 11 minut hudební produkce, než se podíváme na to, co nepodstatného nám dneska napsali internet.

byl krapet rychlejší už od startu a my ještě na závěr trochu zrychlíme. Moje oblíbená věc, Stop the Bottle a Young Black Teenagers a asi si pravděpodobně dáme ještě na závěr Credit to the Nation, další neúplně známá provařená parta, ale ty jejich věci mě osobně mega baví, tak třeba pobaví i vás. 49 minut po 8 hodině Color Music Radio, DJ Freaky za Gramcema, pravidelná ranní vysílací show, tedy jestli tomu dá se říkat show, ale prostě pořad, který tedy tady odbavujeme už téměř 13 let, a to Freakolora. Dva hudební sety, ten první věnovaný rapu a hiphopu, starým věcem, oldschoolovým, fousatým. Za chvíli nás čeká ale opačný spektrum, breakbeat, novinky z posledního týdne. Mezitím samozřejmě rubrika Freakolora Info, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Dobrý ráno ještě jednou.

a déšť. Toho deště by mělo být nejvíc na západních Čechách, nad západními Čechy, tedy konkrétně Karlovarsko tady koukám. Nejméně potom tedy třeba v Brně a tak v Praze by se to mohlo tak nějak, jak se říká, mlít, protože by sem tam nějaký ten déšť padnout mohl, nějaký přehánky by být mohly, ale taky by se mělo udělat slunečno. Pojďme se podívat na teploty. Ty raní by se měly pohybovat mezi 9 až 11 stupni. V odpoledních maxinech se nám tady ochladilo, přátelé. 13 až 20, ještě před chvílí to bylo 29 až, tedy kecám, 11 až 17, v podvečera 9 až 11 přes noc. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Nemít žádné kamarádky nevadí, i život bez nich může být fajn. Podobně jako v partnerském vztahu, mít kamarády jen aby člověk, tedy tam nemusí být jenom kamarádky, jo, to můžou být i kamarádi, přátelé, pozor, jo. Jen aby člověk někoho měl je k ničemu. Proto pokud končí vaše přátelské vztahy a je vám dobře samotným, je to úplně v pořádku. Prostě jsme v životě dospěli do bodu, kdy vám tedy povrchní vztahy nedávají smysl. Znamená to, že už zůstanete sami na pořád. Ztráta kamarádů je přirozený proces, často způsobený osobním růstem, časovými nároky a měnícími se hodnotami. Nemít kamarády někdy opravdu nevadí, dokonce je to velmi prospěšné a občas i nezbytné. Pokud chcete mít v životě opravdové přátele, zjistěte nejprve, jestli jste vy sami opravdu dobrým přítelem. No a proč se kamarádi ztrácejí? O řadu kamarádů přijdete přirozeně tím, že ze vztahu s nimi vyrostete. Skončí základní školy, složíte zkoušku dospělosti, možná i dopromujete na vysoké škole, oslavíte 30, 40, 50. Mezitím mnohokrát dospějete emocionálně, mentálně, morálně a hodnotově. Zároveň s tím řešíte každodenní starosti a radosti. Chodíte do práce, máte rodinu a k tomu cíle a ambice. No a kdy to nevadí? Když jde o kamaráda, kterého máte jen proto, abyste někoho měli. Když potřebujete být sami, když jde o kamaráda jen v dobrém, jen ve zlém. No a kdo je skutečný přítel? Tak opravdoví kamarádi vám stojí po boku pořád. Podporují vás dobrém, když se vdáváte, ženíte, když se vám narodí dítě, když slavíte úspěchy v práci a jsou to pro vás tedy i ve zlém, když máte zdravotní problémy, když se vám nedaří, když se rozvádíte, když vás něco trápí. No a další informace, kterou pro vás mám, se týká Šrek jako jistota. Máme s méně atraktivními partnery větší šanci na štěstí. Zapomeňte na prince Krasoně a dejte příležitost Šrekovi vybrat si protějšek Olegu Níž, který sice neoslní zjevem, za to slíbuje větší jistotu, může vypadat jako cynická taktika. Jak si ji pojistit, tedy vztah představuje takzvaný Šreking jako seznamovací strategii, návrat k opravdovým hodnotám, nebo je jen obranou před případným zklamáním. No, tak to netuším. A poslední informace, ta se týká, na okraji sluneční soustavy se něco děje. Vědci zachytili těleso, které by nemělo existovat. Na samém okraji sluneční soustavy astronomové objevili objekt, který zpochybňuje dosavadní představy o tom, jak se malé ledové světy chovají. Je malý, extrémně chladný a podle současných modelů by neměl být schopen dlouhodobě udržet atmosféru. Nová pozorování ale naznačují opak. Jak je to možné a co ten nenápadný objekt prozrazuje o vesmíru? V temných končinách za oběžnou dráhou planety Neptun, kde sluneční světlo výrazně slábne, narazili astronomové na objekt označovaný jako 2002 XV93. Má průměr zhruba 500 km a patří mezi takzvané plutiny. Tělesa obíhající slunce v rezonanci s dráhou Pluta. Nachází se přibližně 40krát dál od slunce než Země a spadá do oblasti Kupierova pásu, která uchovává pozůstatky z raných fází vývoje sluneční soustavy. Podle dosavadních modelů by těleso s tak slabou gravitací nemělo být schopné dlouhodobě udržet plynný obal. Nová data však naznačují, že kolem objektu se může nacházet extrémně řídká atmosféra. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Já jsem trošku doufal, že se tam něco děje a zachytili těleso, které tam mělo být, že už se k nám blíží mimozemštění, ale ne, je to jenom jak tady píšou, tedy plutiny. Plutina, ano. Teď už informace o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše propěstovat.

0: Pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy parťáci, ty už jsme si taky řekli, dneska mi to úplně nepálí, ale pojďme si dát rychlej reklamní blok a budeme se věnovat muzice, ta by nás mohla nastartovat, nebo aspoň mě, takže už za chvíli první breakbeatová pecka, novinka z tohohle týdne v rámci vysílání pořadu Frikolora, teď už ale zmiňovaná reklama a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
6: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
5: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
6: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
7: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Čau.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouch.
8: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
11: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
12: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Kolor Music Radio. Hudba všech barev.

No a tohle je rozdíl mezi náma a ostatníma rádiama, protože tohle rozhodně po ránu nikdy jinde neuslyšíte. Mě to teda tedy roztančilo nohy, rozježilo chlupy a postavili se mi vlasy na hlavě. Las Palmas, Pray for Bass, ano, přátelé. Novinka z posledního týdne v rámci breakbeatovýho čtvrtku zlomenýho, takže by ho ani sádra nespravila. Mám pro vás další petelice, takže si držte klobouky, jedeme z kopce!

Není žádným tajemstvím, že Friklóra prostě není pro každýho ve čtvrtek a v prátek, o to víc v prátek. Tyve, já jsem opravdu dneska výtečnej. What on? Chicken banana.

Další pecka, DJ Fix, taky Onda Mike, známý jméno v rámci čtvrtečního vysílání. Dneska je to ještě možná tvrdší než obvykle, ale co se dá dělat? Takhle to vyšlo.

Posloucháš Color Music Radio Dysfunction a Say the Word, další novinka z posledního týdne. No a my pokračujeme v krasojízdě, tady breakbeatovej čtvrtek zlomený tak, že by ho ani sádra nespravila. To je pravidelná nálož aktuální muziky tady u nás na Coloru.

Máte rádi skateboarding, tak potom by vám neměl ujít tedy event s názvem Skate Sound. Ano, přátelé, Skate Sound, tak ten proběhne v Hradci Králové, stejně jako v loňském roce. Tentokrát ale bude rozšířený, protože tam proběhne mistrovství České republiky v tedy mini rampě v rámci tohohle skateového eventu. A my si řekneme víc. Teď jen pro ty, abyste to chytili 22, 23 květen, takže už za pár, přátelé. No a bude tam toho stejně jako loni opět k spoustu k vidění a vyzkoušení. Za mě rozhodně doporučuju, my jsme tam byli loni s rodinkou, třeba Petr Lévy učil našeho Matyho na skateu, tak to se povede málo kde, přátelé.

žádný výpadek, to nic nemění na tom, že my jedeme dál a já tady mám věc, která by vám neměla uniknout, totiž novinka aktuální Kraftikáceho All Night, věc posledního týdne, tenhle producent je tady na koloru známej.

Cool Breakers, High Tension, další novinka a my rozhodně nezvolňujeme, pokračujeme v tom nářezu, který jsme tady nastolili, a to mezi 9. a 10. v rámci pořadu Freakolora a breakbeatovýho čtvrtku zlomenýho tak, že by ho ani Sádr nespravila. Já vám přeju ještě jednou dobrý ráno!

Ratek a Velvet a budeme pokračovat, čeká nás ještě Dopem a Mike DeVos, jejich Hands Up High. No a blíží se nám taky informace o parťácích tohohle pořadu, je totiž 43 minut po 9. hodině a vy posloucháte pořad Frikolora na Color Music Radio. Dobrý ráno.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, jdeme do finále, čeká nás poslední věc, Mike Zigda, Mike a Coke. Teď ale ještě informace o parťácích tohohle pořadu, a dneska je čtvrtek, tak je tady pár slov ze světa growshop.cz, partnerů Frikolory, tedy kde najdete vše, co potřebujete pro úspěšné indoor a outdoor pěstování, od kvalitního substrátu, osvětlení a hnojiv až po vybavení, které využijete při samotné sklizni. A právě teď je ten pravý čas myslet na praktické pomocníky, jako jsou ostré nůžky, sušící sítě, kontrolery vlhkosti, které vám pomohou udržet ideální podmínky při dosoušení úrody. Sklizeň je vrchol každé pěstitelské sezóny, a aby bylo co nejpohodlnější a efektivní, je důležitý mít po ruce správné vybavení. Pokud si nejste jistí, co přesně potřebujete, neváhejte se obrátit na growshop.cz. Můžete je oslovit na sociálních sítích, kde vám rádi poradí s jakýmkoliv dotazem nebo doporučí to nejlepší pro vaše potřeby. Jo, a tento víkend tedy můžete navštívit samozřejmě stejně jako ty minulý Grow City a poptat se po semínku. Ano, přátelé, stále by měla platit akce, že pokud dorazíte na Grow City a řeknete heslo Frikolora, měli byste dostat semínko zdarma. To je takový dárek od parťáků tohoto pořadu. Takže jestli chcete zažít pěstitelský svět naplno, zastavte se v growshop.cz.

věc dnešního vysílání Coke, Mixed Up Mike. Tímhle se pro dnešek rozloučíme, čeká nás samozřejmě ještě Free Color Infos, hodně zrychlený, tak jak to na závěr bejvá, jako celý pořad.

56 minut po 9. hodině. My to teď uzavřeme relativně v rychlosti tak, aby jsme mohli zavolat Martinu Svátkovi a přepojit na jeho pravidelný pořad Holiday Edition, takže dneska je 7. května, svátek slaví Standové, stejně jako vždycky dnes vás uklidním, počasí totiž bude a máme čtvrtek, ano, doplním, počasí různorodý, tady můžeme potkat jasno, polojasno, zataženo, ale taky déšť, nejvíc deště na západě Čech, nejmíň na Moravě, ve středních Čechách se to bude mlít, ano přátelé, teploty ty raní 9 až 11 stupňů nad nulou, v odpoledních maximech potom 13 až 20, k večeru se ochladí na 11 až 15 a přes noc 9 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Nemít žádné kamarády nevadí. Ano, tato známá písnička a tedy pořekadlo i život bez nich prý totiž může být fajn. Podobně jako v partnerském vztahu mít kamarády, jen aby člověk někoho měl, je k ničemu. Proto pokud končí vaše přátelské vztahy a je vám dobře, samotným je to úplně v pořádku. Prostě jsme v životě dospěli do bodu, kdy vám povrchní vztahy nedávají smysl. Znamená to, že už zůstanete sami na pořád? Samozřejmě, že ne. Ztráta kamarádů je přirozený proces, často způsobený osobním růstem, časovými nároky, života a měnícími se hodnotami. Nemít kamarády někdy opravdu nevadí, dokonce je to velmi prospěšné a občas i nezbytné. Pokud chcete mít v životě opravdové přátelé, zjistěte nejprve, jestli jste vy sami opravdu dobrým přítelem. No a kdy to nevadí, když jde o kamaráda, kterého máte jen proto, aby někoho jste měli. Když potřebujete

0: obranou před případným zklamáním. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, tedy může to být překvapivě ničivá zbraň. Irán se chystá vytasit i podmorská zvířata. Teherán údajně zvažuje nasazení sebevražedných delfínů k prolomení americké námořní blokády v Hormonském průlivu. Přestože tvrzení působí téměř absurdně, spekulace o iránském vojenském programu pro delfíny sahají až do roku 2000, kdy měl Teherán získat zvířata vycvičená v Sovětském svazu. Mořské savce do dnes pro vojenské účely cvičí i americké námořnictvo. Tak to byli vojenští delfíni, taky jsme se podívali na to, jak je to s krásou, a v neposlední řadě tedy se podíváme na to, jak je to s přáteli. Teď už informace o parťácích. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením, firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Pro Dance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak to byla Frikolora, 10 hodin přesně, vzali jsme to fofrem, ale takhle je potřeba to tedy tady odbavit, aby jsme mohli na čas spustit to, co vás očekává mezi 10. a 12. a to je zmiňovaný Holiday Edition. Já už Martinovi přeju dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co, jak ses vyspal?
1: Malinko zaspal, ale nebylo to tak
0: hrozný. OK, ty jsi už tady na mě hlásil nějaký věci, já je nebudu ventilovat v éteru, protože některé věci jsou prostě interní tady v rádiu, ale pojďme si říct, co není interní, a to je, čím dneska odstartuješ svůj pořad.
1: Tak, dneska Holiday Edition, dneska Natalie Cole, to je taková zpěvačka, a remix od Frankieho Nicholse, to bys možná
0: mohl znát. Jo, znám. To byl takový houseový chicagský DJ, jestli se nepletu, ne? Nebo něco detroitský možná.
1: Já myslím, že byl z Chicago, no.
0: A jo, vidíš, že přehled, aspoň.
1: No, ale jo, víš o něm, no.
0: Jo, a ten už ale není mezi živýma, jestli se taky nepletu.
1: Jo, myslím si, že už taky není, no.
0: No jo, tak aspoň trošku, a tedy moje vědomosti tedy nesáhají tobě ani pokotníky, ale něco trošku už o tom vím za těch pár let. Co říkáš na vojenský delfíny?
1: Tyhle, to je hnusná zpráva. Fakt jako, jsou to
0: odporný hajzlové,
1: co
0: jiného můžu říct. No, tak chudáci delfíni, sebevražení delfíni, samozřejmě není nic pozitivního, možná se mohl vybrat jinou otázku, každopádně pojďme si teď říct, že Frikolora končí, já doufám, že delfíni zůstanou safe a my se s váma pro tuhle chvíli v rámci Frikolory loučíme, ale vy nezoufejte, čekají vás další 2 hodiny, a nejen další 2 hodiny, ale celý den vysílání, teď ale 2 hodiny Martina Svátka, pak Lukáš Admirál Kolíbal, dneska je čtvrtek, takže taky Chuck Diesel a jeho Ride, no a zbytek našeho programu najdete na našich stránkách. Já děkuju za pozornost, mějte krásný den a čau!

0: sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Okna. Hned.cz. Okna, pomlčka, hned.cz. Okna, okna hned. Okna, pomlčka, hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna, pomlčka, hned.cz.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music.

0: baby.
1: To je Jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Rádiu. Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.

čas. Krátce po desátý, zhruba tak 10, ne? 10 minut? 11 minut po desátý, no tohle je dlouhý maxáč. Living for love. Žijeme pro lásku, no tak... Jak jsem slyšel tu zprávu od Frikyho s těma delfínama, docela mi to, mě tyhle ty zprávy dost jako vlastně drtějí, když se to veme. Vadí mi to hrozně, člověk by se až za tu lidskou populaci jako styděl. No taky si říkám, že jako s lidma to jednou dopadne hrozně, po tom, co všechno se děje.

takový hořko-sladký úvod, ale tak sladká je Natalie Cole a můj hořký úvod Living for Love, Frankie Knuckles udělal remix. Další z remixérů a DJů, který je jmenuje Todd Terry. Tohle pěkná věc, Ready for a New Day. Přeju krásný poslech, 10 až 12. Holiday Edition. No a samozřejmě po 11. hodin pořád tak nějak jako novej speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams.

tak, celá deska se takhle jmenuje, Ready for a New Day, tohle je Todd Terry a Martha Wash. No to tady udělal spoustu takových docela slavných remixů pro jiný grupy nebo jiný interprety. Třeba tuhle věc jsem si vzpomněl. Everything but the girl, samozřejmě jasný úspěšný hit.

We got the love. No tak to je taková docela vykopávka. Dělalo mi trošku problém sehnat vůbec ty mixy. Ale skvělý vokál.

No ale s tím scháněním těch singlů, nebo tady toho Maxáče, mi taky pomohl Luděk Pokorný, který je samozřejmě kolega Hits Panorama. Ten má samozřejmě velký přehled, škoda, že nemluví ve vysílání. No teď moje oblíbená, ještě jedna moje oblíbená taneční věc. Praskající záležitost DMC Remix. DMC Remixy, na těch jsem vlastně vyrůstal, to už jsem říkal stokrát. No skvělý, že se kamarádím s DMC porotcem v tuhletu chvíli.

Phil Kelsey udělal tenhle remix. Let's get happy. Tak tohle jsou Mass Order.

skvělá věc. Má to vývoj, tenhle ten remix. Skvělý klávesy, tak to jsou Mass Odor a jinak Phil Kelsey remix. Let's Get Happy. Do těch popových tanečních vod, jedna taková moje oblíbená. Radio Color 90.7.

90-ková věc, tahle ta ukázka Baker Street, jinak původně asi ze 70-ek, jestli dobře si pamatuju.

promiň výstřelku, která bude následovat. Někoho to může trošku, někoho to může překvapit nebo tak. A mě to hrozně teďka napadlo a není divu. Marcel mi totiž napsal SMSku, která začínala na zdárek, pane disjockey. No já už jsem tuhle věc dlouho nedal. Myslím, že už je to hodně dávno, co jsem jí pouštěl. No tak proč si nedát balet?

následující věc je současná, nová, rád jí hraju. Snoop. Swizzy. Přesně tak, Snoop a Swizzy. Snoop Dogg a Swizzy.

tak já už v současné době málo kdy řeknu o nějaký hip-hopový desce současný, že mě baví. Ale o téhle desce rozhodně jo, to je album 10 Till Midnight. To je Snoop Dogg. Snoop Dogg ten si drží svůj styl prostě od roku nějakého toho 92. Jede si to prostě ve svým a pořád si to drží a pořád ty lidi to baví, protože prostě vždycky do toho hrá něco novýho. No je to skvělý, tak nová deska rozhodně stojí za to, to je Snoop Dogg. A teď už na závěr taková groovy záležitost, kterou nahrál Usher. Jsem si vzpomněl věc, která se jmenuje Good Kisser. Superovej groove. No pak už pozvánkovej break. A Holiday Slow Jams speciál každočtvrteční. Tohle je Usher. Let me see it. Make every minute worth it, babe.

0: No to už je závěr tady první vysílací hodiny Holiday, teď už pozvánkovej break je tady. No za chvilku už Holiday Slow Jams, moc se těším.
1: Bylo
0: 11
1: hodin. Color Music Radio.

0: 13 a protišedi. Čti protišedi.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
2: The Ride by Chuck Diesel.
1: Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek, četvrtek, četvrtek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Je to tak, moji milí, čtvrtek a je tady speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams. Já vás moc zdravím. Klidná muzika, hlavně soulová R&B muzika. Třeba takováhle z 90. let, kterou dneska otvírám, tenhle ten speciál a tahle ukázka, která se jmenuje I'll Be There. Tuto ukázku má na svědomí Penny Ford, ať se vám krásně.

úvod dnešního Holiday speciálu Holiday Slow Jams. Penny Ford. Pěkný album, který vydala, snad jediný, a z něj tady ten docela hit. Proběh tím éterem. Hlavně teda myslím, že v Evropě, v Anglii. Na začátku 90. let. Samozřejmě Holiday Slow Jams nemusí být jenom o R&B, soulový muzice, ale samozřejmě i o popu a občas třeba i o country muzice, proč by ne. Ta následující věc je taky evropská záležitost z 90. let, nahráli La Bouche. Jsem si vzpomněl na tuto věc, tenkrát mě to hodně bavilo, baví mě to do dneška, jak je to udělaný, skvělá věc. Falling in Love. Tohle jsou La Bouche.

zpěvačka tady toho skupiny Labuš, Melanie Thornton, už není mezi náma. Skvělá věc, moc se jim to povedlo. Falling in love. No já jsem včera v Holiday Pop sehrál Mike and the Mechanics, teď vlastně dokážu, že v Holiday Slow Jams můžou být i tyhle ty popový svěží slow jammy. Mluvil jsem jim o tomhle hitu, i když jsem ho včera nehrál, tak jsem si říkal, dneska by se právě teď hodil. Back Here on the Beach of Gold, tak se jmenuje album, je

Americe hodně úspěšný soulový zpěvák. Tohle to je Gerald Levert. Věc, která se jmenuje I'd Give Anything to Fall in Love. No a teď už třeba Tina Arena. Tato ta australská zpěvačka nahrála, ona nahrávala v angličtině a ve francouzštině. Tohle to je věc třeba In Deep, která se jmenuje If I Was a River. Tina Arena.

samozřejmě tato verze je víc taková přímočeřejší, taková popovější. Verze od George Benson je víc taková jako citlivější. Taková empatická v určitý osobě, který možná patří ta pecka. No každopádně tak Nothing's Gonna Change My Love For You, to je věc, která mě vždycky hodně bavila. Teď už skvělý zpěvák, který není mezi náma, James Ingram.

tohle je rok 92, album Breathless. Skvělej saxofonista. No, moje máma ho milovala, vždycky jí se líbilo i to jeho jméno, tak ona to vždycky tak jako zdůrazňovala Kenny G. Hlavně tahleta deska, tahleta, to se jí líbilo hodně. Si tady dnesky zahrajeme ještě jednu věc, jednu ukázku, to už bude instrumentální, protože samozřejmě Kenny G tady tu věc nahrál se zpěvákem, který se jmenuje Peebo Bryson, ale samozřejmě na tomhle tom albu je snad jediná věc, nebo možná dvě věci, které jsou zpívané. Jinak to album je plný vlastně instrumentální muziky, plný saxofonu a zní to moc pěkně, tato ukázka, která otvírá celou tu desku, Breathless. To je na kvěc The Joy of Life, tak tohle je Kenny G.

tam hodně zpěváků, jmenuje se to Voices That Care. Voice That Care, každopádně tady v tom tracku zpívá třeba Celine Dion nebo Peter Cetera z Chicago. Je jich tam víc, je tam Ralph Tresvant, koho jsem tam ještě zaslech takhle v rychlosti, já už jsem tu věc taky hodně dlouho neslyšel. Každopádně Voices That Care, tak se jmenuje i tato věc. Myslím, že i Luther Vandross tam taky je. Ale rozhodně taková, no myslím, docela pěkná, tedy hodně melodická, slow jamová věc.

nemyslím, že to bylo úplně tak úspěšný. Každopádně Voices That Care. Proč jsem zapomněl na třeba na Michaela Boltona, kterýho jsem tam taky zaslech. Pak je jeden takový rapovej hlas, ale nedokázal jsem úplně určit, kdo by to mohl být, jestli třeba LL. LL by to mohl být, no. To, LL klidně, no, tak. Moc zdravím, paní Jitku, jsem moc rád, že se vám dnešní vysílání líbilo. Doufám, že se líbilo i vám všem ostatním. Poslední věc v rámci

parádní tato ukázka, protože to je jasně, to je z jeho alba TEVIN. No a to už je tedy závěr Holiday Slow Jams tohoto speciálu. Moji milí, moc mě těšilo a ten Holiday Slow Jams, i když je to pomalá muzika, hrozně rychle mi to uteče, no tak snad i vám se líbilo Holiday Slow Jams na ten nový speciál pořád ještě každý čtvrtek mezi 11. a 12. Zítra je free? Zítra je volno? Ne? Co? Tak zítra nic. Zítra si ode mě můžete hezky odpočinout. No ale v sobotu samozřejmě Holiday, ne? Ale tedy... Tedy Country Express, ACX, American Country Express, ten v sobotu, to je jasná věc, to se taky moc těším. Mějte se krásně, ať je fajn a užijte si tedy ten prodloužený víkend. A za chvilku Lukáš Kolíbal, mějte se, čus.

0: Music in town.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka.
4: Feel good mlsání.
6: Sex appeal. To nejlepší ze sex.

0: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Payne, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool & The Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
5: Se Zuzanou Maxa.
2: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
6: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Yes, I. Krásný odpoledne na Color Music Rádia. Martina střídá, Lukáš Kolíbal. A taky strašně zdravím jeho a vás všechny od Karlových Varů až po Opavu. A na úvod navazuji na jeho středeční speciál Back in the Days. Jsem si říkal, která z kapel v 80. letech mě zvukově bavila a jednou z nich jsou britský Aswad, tak jsme si od nich dali věc jménem Be Good. Což takový přání, ne? Aby jsme se všichni měli dobře. Cítili dobře v rámci možností a navazujeme rovnou jamajskou partou jménem Third World, samozřejmě hitem, který si myslím, že všichni znáte, i když třeba nejste tolik obraze kolem reggae music, ale když se řekne, když uslyšíte ten refren, tak hnedka víte, že jo? Tohle je special remix, posloucháte polední menu, do příjemný poslech.

Jamaický Third World je hitovka Now That We Found Love v takovémhle houseovém remixu. Zajímavý, jak jenom změníte ten bicí pattern a najednou je z toho úplně jiný žádr, ne? Tak. Yeah, I've been gone for so long, but did you miss me? Tak navážeme v uptempu. Tohle to jsou Tortured Soul, tuším, že z New Yorku, trio a zpívá bubeník, by the way.

Anderson .Paak a Schoolboy k tomu. Za alba Malibu posloucháte polední menu za podpory Rojto Ice Cream a taky MacParts.cz a nakladatelství Dharma Gaia. S dalším songem se vracíme na Jamajku, když ten song má takový afrobeatový nádech. Loni vyhrál cenu Best Caribbean Act. Zpěvák, kterýho jsme loni na jaře mohli vidět v Lucerna Music Baru, jmenuje se Romain Virgo. A toto je z jeho nejnovějšího alba, který se jmenuje Gentleman.

tak mám pro vás zároveň pozvánku ještě na neděli 24. května, kdy v Praze vystoupí velmi legendární roots reggae parta jménem The Abyssinians, vokální kvartet s muzikou, která vám rozezní duši. Ochutnejte. Lucerna Music Bar 24. května, neděle, a jako support taky Lone Ranger s živou kapelou. Blaho, blaho, blaho, blaho.

Nádherný song od Betty Wright jménem Clean Up Woman. Každopádně s dalším songem letíme do Brazílie. Toto je Samba Požehnání, Samba de Benção. Sergio Mendes a u mikrofonu mimo jiné Marcelo De Dois, velká legenda tamního hip-hopu. A vy posloucháte Polední menu na Color Music Radio, za chvilku soutěž s nakladatelstvím Darmagaya.

guru v rámci svého projektu Jazz Matters, s jménem Certified, posloucháte Polední meny a sliboval jsem soutěž s nakladatelstvím Dharma Gaia, tak vězte, že dnes vychází nová knížka, která se jmenuje Psychedelika a duše. A jejím autorem je velmi pozoruhodný autor, jehož jméno je soutěžní otázkou, kdo byste tuto knížku chtěli vyhrát. Stačí napsat mi na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje autor knihy, která dnes vychází a už je k dostání na dharmagaia.cz. A tak vřele doporučuju, protože není to jenom o těch psychedelikách, ale je to taky o duši, o našem sebepoznávání. Velmi, velmi zajímavá a velmi čtivá kniha o archetypech, který jsou propojený s celým lidstvem a s naším podvědomým, nadvědomým i nevědomým. Tak se naladíme. To posloucháte v premiéře slaví Radoslav a Radislav. Den bez diet. A to posloucháte ve čtvrtek, tak Stanislav a Stojan. Luna v kozorohu, element země, u rostlin kořen, u nás u lidí kostra, kolena, držení těla, pohyb. Tak pustím tenhle skvělý francouzský rap a jdu se protáhnout.

tak, že polední menu se blíží do svého finále. Takže ještě jednou poděkování Rowito Ice Cream. A jejich čokoládovým a speciálně arašídovým a jahodovým nanukům nově v Kornoutech. Díky taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. Pokud si něco rozbijete, ať už iPhone nebo iPad nebo počítač, tak můžu doporučit. Dali mi dohromady i zdánlivě neopravitelné MacParts.cz. A taky díky nakladatelství Darmagaia. My jsme dneska otevřeli soutěž o novinku, která vychází dnes, Psychedelika a duše. Jejíž autor mimochodem příští pátek bude mít přednášku na světu knihy. A tomu se více budeme věnovat v příštím menu. Máme otevřenou i zároveň soutěž ještě o jednu knížku jménem Zvídavá bdělost. Tak pro krásné bdělé odpoledne pouštíme ještě trošku francouzštiny. Tohleto je parta jménem Trio. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal. Na brzkou slyšenou.

0: This is the story of a famous dog. For the dog that chases the tail.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, rapera Bernas LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
4: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
6: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
5: VoArt. Nechte barvy promluvit.
7: Color Music Radio.
8: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotouch.
10: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
9: Fonotouch.
10: No tak to roztouch.
9: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
12: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
13: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
14: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
15: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
16: Juane Perverezi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
15: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do něho Mimoňu?
16: Asi z Číny, ale už tiše.
17: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen Shen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic žen Shenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
18: Holka, šikmo oka, nesedávej u Yangtze Tiang. Holka, šikmo oka, nesedávej tam. V Yangtze Tiang se voda točí po bude mele tvoje oči, holka, šikmo oka, nesedávej tam.
15: Opravdu zajímavá reportáž.
17: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
15: Zeptám se tebe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně Sladianu za ženu?
19: No dá, jebu, Pope Popiči.
15: Dobré, dobré. Ty Sladiano, jebeš si dobrovolně, jebri do něho a nechtěle.
17: Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
16: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
15: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
17: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
15: Au, do Bolívie!
13: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
20: Color Music Radio.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
6: Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM.
7: DJ Taylor.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
3: Oh yes.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouč.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party. Have a good time.

0: the return of the MC. Freedom Thursdays.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
7: Čau.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 5 hodin.
10: Color Music Radio.
11: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
12: Color Music Radio.
13: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursday.

0: Triple S exercise.
1: Okay.
2: Kiss! That's what we do, nigga.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio. Let's party. Have a good

0: Pěkný dobrý podvečer. Posloucháte Color Music Radio. Zdraví vás Martin Mikuláš, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz. Začíná pravidelný čtvrteční program o deskách, gramofonech, vinylové kultuře, říkáme tomu Fono Touch. A budeme šmatat na desky i dneska, a to s Janem Richterem. Ahoj, Jany.
1: Ahoj. Nazdar. Dobrý podvečer, dámy a pánové a všichni ostatní.
0: Který ještě? Jenny je muzikant, kytarista, skladatel, zpěvák. Jede v rockabilly, v rock'n'rollu, ale zároveň v elektronice, a to všechno budete moct slyšet na vlastní uši, protože máme tady od něj hnedka dva vinily. Jeden se jmenuje Discobilly, to je tvoje vlastně poslední deska. Jeden si právě teďka úplně čerstvě přinesl, a to je sice už 3 roky starý album, ale teď nově na vinilu, úplně čerstvě. A premiéru to bude mít tato deska na večírku Discobilly Night, který se chystá 20. května. My se k tomu všemu dostaneme, já teď jenom ve zkratce, aby jako bylo jasný, proč jsi tady. A hlavně děkuji, že jsi taky přinesl desky ze svojí sbírky.
1: Já moc děkuji za pozvání. Je mi potěšení a ctí, že tady můžu dneska s tebou být a sdílet svoji sbírku.
0: Tak hned se do toho DJování vrhneme a jako první si dáme ukázku tady z té úplně nejžavější, nejnovější, čerstvě z továrny vylisovaný Delta Trash.
1: Krvavě červená.
0: Krvavě červená, to měla být, takový bylo zadání. Co si hrajeme, která to je pecka?
1: Train, my máme Not Alive Nor Dead. Jo, takovej disco beat. Myslím, že se to hodí na tenhle ten podvečerní takovej podvečerní mod.
0: Na rozejbání, protože pak přesně. Jedeš i ještě ostřejší pecky.
1: To všechno přijde za chvíli.

0: Posloucháte Fonotouch. Posloucháte živé vysílání z rekordshopu Fono.cz a povídáme si s Jenny Richterem. Já jsem se vlastně o tobě dozvěděl díky Mojmírovi, protože když tady představoval svoje desky a mluvil o všech, kterým taky mástruje desky, tak zmiňoval i tebe, pak nás vlastně představil na koncertě, ale ty přitom už s tou kytarou po tom světě nějaký pátek štráduješ, a to jak po Čechách, tak s nějakýma 5 lety v americký Montáně. Tak kdy jsi vlastně poprvé začal a co tě teda formovalo? Ta kytara, to rockabilly, anebo ty depešáci a ty synťáky?
1: No, člověče, to šlo ruku v ruce, protože u nás doma byla kytara vlastně pořád. Táta hrál na kytaru, jakový ty tremský písničky.
0: No.
1: Že tam pořád byla taková ta čundrácká kytara, prostě s tím tlustým krkem, který nešel zmáčknout. No a já se na to snažil hrát, ale nešlo mi to. A pak jsem zjistil, že jsem levák, víš, jo? Ta kytara byla pravácká.
0: Okay.
1: Takže prostě já jsem to pak odložil na dlouho, no a pak nějak přišla taková koncem 80, jako kámošova ségra, starší, taková kočanda, přitáhla domů na kazetě Violator od Depeche Mode a furila Personal Jesus, ne, a mi to úplně dostalo na kolena, ne, no a tak to jako všechno začalo, jo. Takže já jsem říkal, hele, to není jenom o kytaře, jako kytara taky dobrý, jako jo, ale ta elektronika mě tam zajímala hodně v tom, jo. A jsem pak začal schánět jako další věci od Depeche a chodil jsem na burzy a tak, a takže tahle ta kapela mě jako, mimo jiný, že doma pořád hrál nějaký Johnny Cash a takovýhle ty country jako Waylon Jennings, a to mě formovalo jako úplně, protože to pouštěl táta, jo. Ale tohle to jako, jako můj první objev, jako, jo, který bych řekl, že mě formoval, a taky hodně jsem se naučil, jak pracovat s písničkou, jak psát písničku, jo, a vlastně se mi od té doby líbí melodické věci, pořád mám hezký, jako mám rád, když v těch písničkách jsou ty hezký momenty, víš, jako ty popovější akordy, no.
0: No.
1: Díky Depeche Mode, jako.
0: A nějaký synťáky jsi taky koupil, tímhle si prošel, nebo jsi
1: v tauti? To vůbec, já jsem synťáky, já jsem chodil, my jsme muzicírovali s kamarádem a ten měl doma synťáky, jo, už prostě na základce, jo, takže u něj to všechno bylo. Ona to uměl, nějak se na to naučil a my už jsme jako tvořili na základce jako muziku. A nevím, jak nám to šlo, a prostě nějak jsme to vždycky jako...
0: Měli jste jméno? Jaký je jméno základkový kapely?
1: Hele, my jsme pak založili jakou kapelu, která se jmenovala The Star Rover. Jo, Star Rover. A to bylo víceméně, jako už jsme hráli svoje věci, ale ta kapela dlouho nevydržela, jako víš, to prostě se pak rozpadlo. No, z nějakých důvodů, a já jsem pak začal jako laborovat víc s tou kytarou, no. Jako hrát na kajtru, no, a pak přišla ta Amerika.
0: Počkej, nepředbíhej.
1: A to už nebudeme předbíhat.
0: Tady máme od tebe z tvý domácí kolekce zase po těch synťácích pořádný kytarový nášup, jo. Tak jak se to teda stalo, že od těch depešáků si zpátky tady jsme u Aerosmith?
1: No, to byl 93. rok a Aerosmith vydali Get a Grip, jo. A ségra to přitáhla domů. Jsem si říkal, a furt to tam měla. Já říkám, ty vole, co to je, ale to je neuvěřitelný, ta energie, víš, úplně prostě, říkám, to je úplně něco jiného. Jako, ta deska tam měla pořád, jo, a v 90. jako to si nemohl minout, tuhle desku, jo. No a úplně to jako srazilo Depeche Mode na vedlejší kole, a od té doby jako jsem začal s rock and roll a tvrdší věci. A ty Aerosmith mě jako úplně jako do dneška mě hodně baví, protože vlastně historicky ten nejdýl fungující kapela v původní sestavě všech dob. Jo, neuvěřitelný, jako, jo. A vlastně ta jejich hudební kariéra je hodně bohatá, jo. Ten vlastně oni mají skvělej, v tom repertoáru mají vlastně jakoby žánrově strašně jakoby diverzní věci, jo, což mě hodně baví. A tohleto album, co tady budeme pouštět, tak...
0: My máme na Gramci přesně album Rocks, rok 1976.
1: No, takže slaví 50 let teďkom.
0: Ano.
1: 50 let a pořádný svěže, jo,
0: no. A co jsi říkal, že tam jsou základy nejenom jako tvrdýho roku, ale i Metallica, že odkazuje na tohle album?
1: No hele, Slash nějak někdo psal, že prostě nějaká kámoška k němu přinesla na Mejdan tohleto CDčko, někdy jako začátkem 80. A on ho čvornul a už ho nikdy nevrátil, jo. A tohle vlastně, tahle deska ho přiměla k tomu, aby se stal muzikantem, jo. To samý James Hetfield z Metallica, jo. Mm-hmm. A ono vlastně na tomhle albu můžeš slyšet už náznaky thrash metalu, jo. Mm-hmm. 76. rok, jako mm-hmm. thrash metal neexistoval, jo. A vlastně díky, a ta scéna v 80. letech, ta LA scéna rocková, tak vlastně tohleto album má na svědomí jako částečně na svědomí, že ta scéna se pak formovala, jo. A takový ty šátky, jak známe od Gánu a od všech těch kapel, tak se koukni na starý fotky nebo na videa Aerosmith z roku 70 a dál a tam to všechno je.
0: Má šátek?
1: Šátek? Nemáš, ne, já mám šátek, musí být šátek.
0: Jasně, že musí být šátek.
1: Můžeš použít jako kapesník někdy, no.
0: Tak naším hostem je Jenny Richter, vybírá desky a dostaneme se i k jeho akcím a koncertům. Posloucháte Fonotouch živě z Fono.cz.

0: Posloucháte Fonotač, vysíláme živě na Color Music Radio. Naším hostem je Jenny Richter a to všechno, protože vás zveme především na večírek, který se koná 20. května v čítárně Unijazzu, jmenuje se Disco Billy Night a přijede tam kromě Jennyho spousta hostů. A to všechno ještě rozebereme, zatím tady se probíráme historii tvojí zapsanou v drážkách gramofonových desek. Teď se nám tady točí jedna krásná bílá kapela The Cult, jejich 90. album. No, tak to bylo co za období, prosím tě, to byla slušná teda pecka mimochodem.
1: Vem si, že tohleto album vlastně úplně vybočilo z jejich diskografie, protože oni měli takovej ten stadionovej rok a teď přišlo, oni museli udělat nějakou změnu v těch 90. aby přežili, že jo, to hodně těch jako starých kapel. A udělali dobrou změnu, udělali takový, jako je tam ta elektronika, ty samply, že jo, ty beaty a pořád jako ta syrovost toho rock'n'rollu. No a vem si, že tahle ta deska u fanoušků propadla v té době. Ale mě to úplně, jako mě to dostalo, jako já jsem strávil celý 90. jako jo, prostě já musel koupit to, já to měl na CDčku a to jsem úplně prošoupal, jo, jak jsem musel koupit nový, jako jo, já jsem sehnal nedávno někde v Irsku na vinilu, jako jo, takže super, super kapela, nejsem úplně hardcore fanoušek téhle kapely, já jsem hardcore fanoušek téhle desky, jako jo.
0: A spousta těch kapel právě, protože ty to kórový jádro fanouškovský vyděsila, se pak vrátila k těm kytarám. Jak jsou na tom The Cult, to je vlastně moc, nemám najetý.
1: Ale The Cult, jo, vem si, tahle ta deska byla fakt jako výjimečná, oni se pak zase vrátili k tomu soundu spíš, co měli jako v těch 80. a v těch 90. tomu vykřít takovému namachrovanému jako stadionovému soundu, jako jo, takže... Jako já jsem je viděl živě minulý rok v Arše a bylo to skvělý. Jo, a někdy 10 let zpátky v Londýně to nebylo skvělý. Nebyli ve formě, zpěvák Jens Bury, jako on měl jako pár kilo navíc, jo, takže to bylo jako divný. A zajímavý, že on vyhrál konkurs na zpěváka Doors někdy v roce 2008, když Doors dělali konkurs jako původní členové Doors. A on to vyhrál. A já měl jediný koncert někde v Karlsruhe v Německu, v Evropě, a já jsem tam jel, jako,
0: na,
1: a
0: bylo to úplně skvělé. Na Doors.
1: Na Doors, jen Asbury za mikrofonem.
0: A normálně on jel ten starý repertoár a prostě jako, jako to bylo jako...
1: To byla pecka, jako, že on vlastně tyhle, on má jako, on se do toho Morrisona jako stylizoval vždycky, když vidíš ty starý videoklipy, tak má jako indiánské, jako, jo. Ale má jako super hlas a toho Morrisona tam jako dobře zastoupil,
0: okay.
1: A byl krásný moment, jako, že začali hrát Doors Riders on the Storm, jo, a to bylo takovým jako takový venkovní amfiteátr pod Stanem. A když začali jako úvod týhletý písničky, tam je na začátku taková bouřka.
0: No.
1: Já se normálně zatáhlo, začaly blesky, a začala bouřka. Říkal, tyhle, to byla stíle, jako, tyhle.
0: Hezký.
1: Promluvil Jim, jako.
0: Hezký, jako, hezký. No, no. A takže Cult furt hrajou teda, když se je viděl, oni fakt...
1: Ale hrajou, jako, a jsou fresh docela teďkom právě, tyhle, no, takže dobrý.
0: Dál si přines ještě tady, než se dostaneme s tebou do Ameriky a do Montány, jak je country, tak si ještě tady přines Faith No More, ty už nezahrajem. Přinesl si ještě taky Nika Cavea a toho tady mám na gramofonu.
1: Tyve, to se mi to přímo dalo úplně nahoru, ten Cave, máma si koupila Murder Ballads.
0: No.
1: 5, 6, to byly jako mordýský balady, jako. A mi se to moc nelíbilo, jako. Já si říkal, to nemá žádnou strukturu, nemá tomu žádnou melodii, on tam něco mele, tak jako furt, jako jo, tyhle dlouhý písničky, jako 10 minut. Ale pak jako jsem tomu přicházel na chuť a pak se mi dostal pod ruku tohleto album Henry's Dream.
0: No.
1: A to mě úplně ostřelilo.
0: Rok jako 92.
1: No, jako to je takový jako australský country pijácký, tyhle. No. Mám hrozně rád tohleto album, no.
0: Brother, my cup is empty.
1: Na tom se dá vytvořit závislost, no.
0: Můj pohár je prázdný, ale přitom ty piják nejseš. V tvém životopise je napsáno, jako... že jsi striktní abstinent.
1: No, to je už dlouho.
0: To jsi byl vždycky.
1: No, ne vždycky, jako, ale... Tak já jsem od 25 striktní abstinent, jo, od 25 a nepiju vůbec alkohol, nic, jako nic. Já jsem ani nikdy nekouřil trávu, aha. Vůbec nevím, jako, co to je, ale, jako,
0: no. A tak, co používáš teda za stimulanty jiný, jako, když nemáš takový ty, tohle jsou takový tradiční drogy, alkohol, tak... Medituješ, piješ čaj?
1: No, moje meditace je, že chodím venku a
0: pozoruješ.
1: A jako taková jako

0: On the sunny side. Jsme na sluneční straně a teďka už se dostáváme s Gianni Richterem, s naším dnešním hostem, z Evropy až do sluné Montány. Tak to bylo tvoje období zkoumání Ameriky, jo? Kolem roku 2010 si říkal,
1: 2010 to byl první trip do států a to byl dlouhý trip, jako prostě 27 států na jeden zátah. Samozřejmě Montana byla jako po cestě.
0: Takže napřed jsi to objel teda.
1: Napřed prostě začátek byl někde ve Filadelfii a dolů na jih prostě do Mississippi, že jo, potom směr západ, Arkansas a ta Oklahoma, Kansas.
0: No a co tě tam teda táhlo, jako muzika nebo...
1: Ale já měl vždycky pocit, jako už od malička, že mě tam něco táhne, jo, tak jsem jako prostě následoval intuici a hlas svýho srdce, jo, abych se jako ujistil, jestli ten hlas je správný, jako jsem se pak jako byl z toho jako ještě nadšenej potom, když jsem do té Ameriky jel, tak jsem tam z toho byl ještě víc jako hotový než těch svých představách, jo. Mě to úplně jako odstřelilo. Hlavně pak člověk, jako když přijel na ten, do toho Midwestu a potom na ten západ, je to ten nekonečný prostor, jako, ten mě úplně dostal a od té doby jako, od té doby jsem na Americe závislej. A tady na tom prvním tripu právě byla i Montana, jako, a to je zase možná na jiný příběh, jako jsem prostě, koho jsem tam potkal a co se pak stalo, jako jo, proč jsem tam potom jako pobejval a tak.
0: Já držím v ruce a listuju i tvýma fotografickýma knihama, protože kromě toho, že jsi muzikant, tak koukám, že jsi taky velmi šikovný dokumentarista s foťákem v ruce. Vydal jsi
1: selfiečko,
0: čtyři knihy, ano, tady krásný selfiečko, se zapadlem nějakým
1: jsem traktorem. Dvě hodiny mi trvalo, než jsem aranžoval s foťákem, s analogem, no, a foukal vítr, že Montana, takže dveře se furt zavíraly, foťák padal a nakonec se to povedlo.
0: Jasně. Krásné fotky, říkal jsi, že vlastně i v Americe budeš mít nějaký výstavy. Tyhle fotky jsou v Čechách někde vidění, nebo tyhle knihy jsou normálně v distribuci k dostání?
1: Ale v tom ve Škodově, já myslím, že Škoda je má, no. Jinak jsou na mém jako online shopu k dostání. A, no.
0: Což je adresa?
1: www.gianirichter.com.
0: OK. A takže jsi odjel do Ameriky prostě zjistit, o čem to je. A odjel jsi tam rovnou s kytarou? Nebo to bylo před jenom s foťákem?
1: No, foťák, čerstvý vzduch v plicích, jako, a kytaru jsem si pořídil tam, takový starý pádlo někde v Tupelu, Mississippi. On se narodil Elvis v Tupelu. Jo, a to Nick Cave má taky písničku, která se jmenuje Tupelo. Takže tam jsem si pořídil v nějakým sekáči starou stelu z překlišky, na kterou hrával Led Belly, jako jo, to prostě za pár dolarů. Ona měla rovný hmatník, jako, a pak jsem viděl hrát po Americe takový ty slidový hráče, víš, jako. Říkal, ty vole, to zní úplně skvěle, ten slide, já říkám, to chci umět, jako, víš, jak jsem se jich ptal, jako, jak to dělají, že jim to takhle krásně zní, a oni říkali, to musíš podladit kytaru, naladit jí do akordu, jako. Jak do akordu, víš, jako odevřený lazeň a ten fígl, jako. Pak ty tony máš blízko u sebe a tím prstínkem jenom jezdíš nahoru, dole, a to všechno tak jako hezky zní.
0: No, okay. Takže takovýhle know-how si tam jako teda...
1: Takovýhle know-how zvláštní, takže tu stelu jsem vozil pak po celých státech, jako, a už vlastně vznikala moje taková jako tvorba písničková, jo, vlastně postavená na Uri Guthrie.
0: No. Okay.
1: A jehož rodné město Okima v Oklahomě jsem navštívil jako na tom tripu a vlastně to městečko je kousek od městečka Prague. No.
0: Tam je Praha v Oklahomě.
1: Praha Oklahoma, jo, jo. Jako, jo. A ještě kousek tam v podstatě Berlín.
0: Okay.
1: A story je takový, že obyvatelé těchto dvou městeček se nikdy moc nemuseli.
0: Tak historicky asi je to jasný.
1: Čeští a němečtí farmáři v Oklahomě. Okay. A mezi nimi ten Okima, rodiště Uri Guthrieho. Krásný sluneční městečko, jedna ulice a to je tak všechno.
0: A čím je zásadní Uri Guthrie ještě? Protože kdo není folkař, tak tohle jméno je mu cizí.
1: Uri Guthrie je vlastně takový trošku jako praotec toho folku, bych řekl, že on vlastně navázal na ty Carter family a Led Bellyho, ve kterým se dokonce i kamarádil. A Uri Guthrie byl jako potulný muzikant, jo. Říkal se tomu minstrel, se tomu říkal, potulný muzikant s kytarou, takže hrál lidový písničky, a hrál a psal svoje písničky. A je to vlastně takovej jako Uri Guthrie, je takovej jako představitel toho, ty americký Great Depression, Dust Bowl, když přišla ta prachová bouře z jižní Dakoty přes ten Midwest a zachvátilo to vlastně celý Midwest a vlastně to způsobilo tu velkou americkou krizi, no. A Uri Guthrie uprostřed toho
0: ve 30. letech
1: žil, že pak migrovali do Kalifornie ty Okies, ty lidi z Oklahomy pak byli nazývány Okies, jo, což není úplně jako lichotivý slovo, to nechci říct člověkovi z Oklahomy, Okie, ale v Kalifornii jim říkali Okie a vraceli je zpátky. Jo, a Uri Guthrie byl OK, jako jo, a velký revoc, byl to velký, někdo říká, že to byl levičák, ale on byl spíš jako sociálně založený, díky tomu, že prošel těmahle těma věcma, že prošel o všechno a tak, jako, tak on prostě měl rád lidi a šlo mu o to, aby prostě lidi se měli dobře, jo, takže jako, takže Uri Guthrie mě hodně inspiroval, ty písničky jsou krásný, jsou opravdový, je tam ta nedokonalost a o tom to je, že? Protože my jako lidi nejsme dokonalí. Jo? A v tom Uri Guthrie to krásně slyšíš.
0: Jako, koukám, že jsi vybral jako bezrovna píseň teda o té velké prachové bouři.
1: Je to přesně ono, je to Great Dust Storm.
0: Great Dust Storm, takže dokumentuje tohle neštěstí.
1: 1935.

0: Posloucháte Color Music Radio a tohle je hodně nezvyklej rockabilly pořad dneska speciální, a to právě díky tomu, že naším hostem je Jenny Richter. Zveme vás na jeden rockabilly discobilly večírek, který se koná 20. května v čítárně Unijazzu. A ještě pořád jsme to pořádně nerozebrali, no ale swingujeme, trsáme tady a vzpomínáme na tvoje různý období a šaháme do tvýho DJského kufříku nebo sběratelského kufříku. Co si to teďka přines, prosím tě? Co to bylo za syrovou tady kytarovou rozjetost?
1: Reverend Deadeye, týpek z Denveru. A víš, jak jsem k němu přišel?
0: Povídej.
1: Člověče, Berlín, 2008 nebo kolik, Basy Cowboy. Slavný berlínský klub. Teď u desátý tady... večer, nemám co dělat. Kam půjdu se kouknout do toho klubu, jestli tam něco děje. Na dveří visel plakát tohle týpka, jakože tam večer hraje. Přijdu v půl desátý do klubu, nikde nikdo. Jenom barmanka, kam ty vole, bude koncert, nebude koncert. Ale na stage, hele, bicí, kytara. A v rohu stál schovaný chlápek v černém obleku, jaký vysoký, šátek kolem hlavy, jo, a říkám, tak dobrý. Kam bude tady něco, ptám se barmanky, a říkám, jo, ale koncerty začínáš tak někdy v půl jedenáctý, říkám, dobrý, vydržím. No, že přišel 10. hodina, začali chodit lidi a tak, no, a na půl jedenáctou nastoupil tenhle ten blázen. Přišel na stage, sednul si na tu bubenickou stoličku, vzal do ruky kytaru, zavázal si oči šátkem, vytáhl flašku bourbona a rozjel neskutečnou věc. Začínal touhletou písničkou. A tou láhví toho bourbona slajdoval. Hrál slide jako. A měl pořád zavázaný oči, tyhle. A tohle to jel asi hodinu. A kam teda, tak tohle. No a to bylo vlastně, tohle to odstartovalo, že jsem začal dělat něco podobného jako one man show, že jsem opravdu pak začal vystupovat i s tím kopákem, kytara a zpěv. Samozřejmě, že on to má vymakanější, jo. Měl kupáky dva, všechno to, jako. A tenhle ten frér to odstartoval v tom Basy Cowboy v Berlíně, jako. Mimochodem, Basy Cowboy je taky tvůj oblíbený, nebo bylo tvůj oblíbený místo, vy?
0: Známe slavného to T-Torpeda, člověka, šéfa tady toho klubu, zakladatele, a známe ho díky našemu společnému příteli Romanovi Černému, fotografovi, kterého zdravíme. Já jsem ho dneska zval, ať se zastaví, že se mu to bude líbit, ale je teďka velmi busy, zaměstnaný, fotí někde u filmu, takže zdraví. No ale byl to právě Mr. Black, který mě do Berlína, se kterým jsem do Berlína vyjížděl často kolem toho roku 2000 až 2010-15. A díky tomu, že jsem tam byl vždycky s Blackem, tak jsem nikdy nešel na nic jiného než do Basy. Na nějaký rockabilly, který mě moc nezajímalo v té době vlastně, ale silou to do mě prostě narval, takže white trash culture, country western, rockabilly, surf, všechno to do mě natlačil a mám to rád už.
1: A jako ten klub mi chybí teda.
0: Chvíli
1: jako...
0: to trvalo, no. Pak jsme byli na zavíračce Basy, což už taky je třeba 10 let, a jediný teda, co po tom klubu vlastně zbylo, jsou tyhle dvě vinylové kompilace. Mimochodem teda ukazuju na kameru. Kompilace se jmenují Shake Your Hips, jednička a dvojka. Tu dvojku tady snad pořád ještě máme na prodej ve Fono.cz. I ty jsi si tady vlastně koupil.
1: Já ji mám od vás a je úplně skvělá. No. A vlastně v Basy Cowboy jsem viděl ty nejhezčí holky, který jsem kdy viděl.
0: Aha, vystylovaný v tom, no tam se chodilo zásadně jenom jako vystylováno v tom vlastně stylu, a právě tam mi T-Torpedo, zakladatel toho podniku, říkal, že pro něj muzika skončila někde v roce 65. No. A to vlastně platí i o celou tu jako kulturu a stylizaci toho klubu a vybavení toho klubu a návštěvníky toho klubu, který se stylizovali stejným jako vlastně způsobem, že? I ty seš ostatně taky z roku 65.
1: Já jsem 70. Já jsem se jako...
0: Jseš 70.
1: Já jsem 70.
0: Jseš 70.
1: Já jsem v 70. letech, to znamená, že proto široký zvonáče,
0: jasně,
1: ale
0: jo,
1: to jsem je pohodlný a opnutý. Jasně, opnutý oblečení je hrozně pohodlný. Jako, jak se mohu říct volný věci.
0: Mě záleží na materiálu, to máš kožený, ne?
1: To je strašání si, strečový, jo, to je takový v podstatě mátlik krů kalhoty. Vlastně. A je to hrozně příjemný, já vlastně se připadnu jako, že elastický, víš, jako pružný.
0: Ošahávám Jennyho leopardí nohu.
1: Mě to nevadí.
0: Dobře, tak jsme se dostali teďka tady k rockabilly, prostě zásadnímu berlínskému klubu, který už neexistuje, jmenoval se Basy, a na počest a taky zdravíme Blacka si dáme ukázku tady z té kompilace The Sound of Basy, Shake Your Hips, Volume 2. a to bude Ray Sharp a skladba Bermuda. Ono totiž na tom klubu bylo úžasný, nejenom, že tam hráli kapely tuhle tu muziku, ale i DJs jeli striktně sedmi palce, originální prostě tisky a rozjížděli to právě jenom v tom rockabilly vlastně stylu surf, soul, rhythm and blues.

0: Posloucháte Fonotáč, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz a povídáme si s Gianni Richterem a teď jsme na chvilinku před chvilkou se zastavili v Berlíně nečekaně, ale jinak jsme s tebou pořád teďka v Americe, v Montáně. Pérovali jsme tady v kolenou, protože tohle už byl originál americký sound. Někdo, koho si tam potkal teda?
1: Já tohle je Sean Eamon, Butte, Montana. Jo? V Butte v Montáně takovej bar jmenuje se to The Silver Dollar Saloon. A tam se scházejí místní lidi a muzikanti. A tam jsem potkal i tohohle člověka, někdy 2014 a tak. A od té doby jsme kamarádi. Jo, on je countryman, písničkář a kamarádíme se, hrajeme spolu open mic, když jsem v Silver Dollaru nebo tak a dokonce spolu jsme hráli nějaký dva větší koncerty. A tohle je jeho druhá deska, kde změnil trošku styl. Na té první desce má takový jako takový vyšší hlásek a je to takový zvláštní a tady tohleto album mi dal někdy dva roky zpátky a já to pustil a říkám, tyba, to není on, je prostě on. Ten hlas zní tak jako hodně hluboko, jako, pak změnil jako styl zpěvu. Jsem mu pak říkal, Sean, co se stalo, ty jako zpíváš hodně hluboko a on říkal, no, pracoval jsem na sobě, no.
0: Dobře.
1: No a ještě tam hraje, právě jsem říkal, na tomhletom albu hraje můj kamarád Mike Babinek, se ani nevyslovíš, to nějaký francouzský jméno, ne? A on je z Texasu původem a je to výborný bubeník a žije v Montáně taky. A všichni se scházejí v tomhletom stoletým Silver Dollaru, který byl dřív nevěstinec. Dokonce se traduje, že Guns N' Roses se tam taky zastavili, když to ještě byl nevěstinec. Jako.
0: Stejně jako se zastavili v Discolandu Silvie.
1: Vy jsme hráli někde v Mizule v Montáně, ale jo, to pořád jako tam je, teď z toho udělali nějaký z toho nevěstince muzeum, ale ten bar tam pořád je.
0: A ty teda pořád jednou nohou také trochu jako žiješ v té Americe? Jezdíš tam jak často?
1: No, a když byl, no takhle, jezdil jsem hodně často před tím covidem, že jo, a pak jsem to nechával, když covid skončil, tak jsem to nechal ještě dva roky uležet, říkám, hele, ještě to má dojezd nějaký, no. Nebudu se nikam hnát. A tak dva, tři roky zpátky jsem zase vyrazil a to jako by se nic nestalo, prostě člověk navázal tam, kde skončil, jako jo, prostě stará dobrá Amerika a ten severozápad. Se vůbec nic nezměnilo, jako, tady posloucháš v médiích, jo, válka, ty má prostě úlet, to je úplně všechno špatně. Hele, nic se nezměnilo, klídek, jako, jo, krávy se pasou, jo, prostě přijdeš do toho, do salonu, jo, tam kaubojové, všechno je v klidu, prostě, jo, takže, jako, za mě severozápad a stará dobrá Amerika pořád jako funguje.
0: V Montaně.
1: Existuje.
0: Výborně.
1: No.
0: Co se nám tady dál točí na gramofonu nebo bude točit? Co si to tady zapneme? Další deska, kterou si přinesl je...
1: A to máme, člověče, to bude divočina, ale Blues Explosion, kapela Johna Spencera, to jsou New Yorkčany, to jsou takové naštvaný kluci, který v 90. na té alternativní scéně docela jeli, jako. A tohle je album Orange, nějaký rok 94-5. A je tam song Bell Bottoms, Zvonáče.
0: Zvonáče, jo, takže to je od těch tvých kalhotek zase.
1: Hele, celou písničku řve jenom Bell Bottoms, Zvonáče, I wanna dance, jako. Okay. A o tom to je. Jako nepotřebuješ nic dělat, stačí tancovat, jdeme na to.
0: Proto i ty tvoje desky jsou jako mixlí s tím diskem, jakože disco byly prostě a tvoje Zvonáče a tady ten večírek, na který zveme 20. května, bude disco byly. Bude to taneční.
1: Zveme všechny tanečníky a tanečnice.
0: A vstup jenom Zvonáče, jo?
1: Ale Zvonáče, jako preferujeme Zvonáče, jako.
0: Belbadem.
1: Myslím, že to hodně flickers. Když se to bude lesknout, bude to dobrý.
0: Lesklý Zvonáče. Výborně.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let s

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer, při poslechu 52. vydání našeho pořadu vám přeje František Vich. Dnešní čtveřici interpretů jsem namíchal ze dvou velkých hvězd, i když každá bude z hodně jiného soudku, a dvou jmen, které sice nepatří mezi nejznámější francouzské celebrity, ale nicméně jejich písničky podle mého soudu stojí za pozornost. No a celé kvarteto se v našem pořadu poprvé objevilo už loni na podzim. Těmi hvězdami bude světoznámý bretaňský bard Alan Stivell a nesmírně muzikální Matthew Shedid alias M. Těmi trochu méně známými pak poproková skupina Autor de Lucy a jeden spíš folkrokový písničkář, používající pseudonym H. Burns. A jim také dnes začneme.

rockový nebo možná folkrockový písničkář H. Burns, vlastním jménem Renaud Brustlein, pochází z malého města Romance v jihovýchodní Francii. Obvykle bývá porovnáván spíš s některými americkými písničkáři, jako je třeba Will Oldham a Jason Molina. Moje poznámečka na okraji zní pro změnu jemnější Neil Young. A s tím souvisí i jeho jednoznačná a pokud jsem si všiml 100% preference angličtiny v textech. Žádné detailnější biografie jsem se nedobral, takže se přidržím spíš těch jednoznačných faktů a to, že jeho první album se jmenovalo Songs from the Electric Sky, vyšlo v roce 2006 a zatím jsem ho nikde neobjevil. Druhé z roku 2008 je poměrně jemné, spíš folkově akustické, no a z třetího z roku 2009 s názvem We Go Way Back, které je více do folkroku, byla i první dnešní ukázka. Jmenovala se Fires in Empty Buildings. O další kus rockovější album pak natočil o dva roky později s australským folk rock bluesovým písničkářem Chrisem Baileym. Načež následují dvě, aspoň podle mě nejlepší H. Burnsovy desky. Tu z roku 2013 natočil v Chicagu pod názvem Off the Map. A to pod producentským dohledem Steve'a Albiniho. Celkem očekávaně je trochu ostřejší, se zajímavými kytarami. A v té zvukové stěně v druhé polovině následující písničky má bez pochyby prsty právě Steve Albini. Jmenuje se Sail on Wild.

H. Burns z roku 2013 z jeho čtvrtého řadového alba. Bylo to asi jeho nejrokovější období. Postupně jakoby se v dalších letech pomalu zase vracel k intimnějším písničkám. A snad nejvýmluvnějším příkladem je 7. studiové album z loňského roku, které vyšlo pod názvem Midlife. A opravdu se náš písničkář ve svých textech po svém způsobu vyrovnává s krizí středního věku. Písničky vznikaly v jeho bydlišti na předměstí Grenoblu a jedné drobné zajímavosti jsem si všiml i v sestavě studiových hudebníků, kde třeba najdeme Earla Harvina od Tindersticks. Ale jak už jsem říkal, mně se zdá lepší na deskách o pár let starších. A vedle Off the Map, ze které byla předchozí ukázka, je to i deska následná z roku 2015. Jmenovala se Night Moves a z ní jsem vybral Silent Wars.

To byl H. Burns a vy stále posloucháte francouzské vychytávky. Určitě větší francouzskou hvězdou je Matthieu Chédid, který často používá umělecké nebo spíš pódiové jméno M. Jedním z důvodů, proč si zvolil tento pseudonym, byla prý snaha, aby si ho lidé nepletli s jeho tatínkem Louisem Chédidem, který je docela známým francouzským zpěvákem. A aby toho nebylo málo, tak jeho babička André Chédid bývala velmi úspěšnou spisovatelkou a navíc mu v hudební branži pomáhá i sestra Emily. V roce 1978, když bylo Matthieuovi 6 let, tak už se poprvé objevuje v nahrávacím studiu, když se podílí na doprovodných vokálech jedné písně právě svého tatínka. Zajímavou zkušeností byla jistě i teenagerská skupina, kterou tvořil se dvěma dalšími potomky známých zpěváků Lorana Woolseyho a Elena Sošona. Pokud Matthieu Chédida nevidíte, dá se celkem dobře rozpoznat podle charakteristického jakoby kocouřího hlasu. Kromě toho je i velmi dobrým kytaristou. No a když ho náhodou vidíte třeba na pódiu, tak už je to celkem jasné, protože si na

zpěvák a všestranný muzikant M, jinak občanským jménem Matthew Shedid. Snad by ještě bylo dobré upozornit, že správně k tomu písmenu patří pomlčky před a za. Úspěch prvního alba ještě překonali ty následující. Třeba Mr. Mr. z roku 2009 bylo již jeho druhým, které se dostalo na vrchol francouzské hitparády. V souvislosti s tímhle albem je dobré zmínit třeba proslulou nekonvenční francouzskou muzikantku Brigitte Fontaine, která mu na něj napsala 8 textů. Z téhle desky je i ukázka Amsétu, která zní hodně africky, nebo spíš malísky.

Matthew Shadid alias M. Letmo jsem zmínil jeho vztah k world music, ale to je možná jen taková neurčitá fráze. Možná lépe, když upozorním na dvě výborné desky, které vyšly v roce 2017 pod názvem Lamonali, respektive Lamonali Airlines. Na nich se spojil se dvěma malijskými hráči na koru, Toumanim a Sadikim Diabatovými a s už docela slavnou zpěvačkou Fatoumatou Diawara. Tu jsme mimochodem poslouchali v březnu. Když jsem před 14 dny mluvil i o Johnu Hallidayovi a zmínil jsem cirka 10 cen Le Victoire de la Musique, tak M jich má ještě o pár víc. Snad dokonce nejvíce ze všech. Ty dvě úplně první dostal už za rok 99. Jedním z jeho důležitých spolupracovníků, a to vlastně už od prvních desek, je také slavný violončelista Vincent Segal. A platí to i o desce poslední, Letran Fini z loňského roku. No a vlastně podobně to platí i o hráči na percussions, Cyrilu Atefovi, Segalově spoluhráči z dua Bumcello. A ještě potřeba připočíst i Shadidovu už dospělou dceru Billy, která si v několika skladbách trochu zaspívala. Z tohoto posledního, trochu tanečnějšího, ale velmi dobrého alba jsem vybral ukázku, která se jmenuje Terapii.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: V roce 1992 vznikla v Paříži skupina Autour de Lucy. Poznávacím znamením byla blondiatá zpěvačka, ale i kytaristka a hráčka na klávesové nástroje Valérie Leloup. Jejich desky s jemným kytarovým popem se od počátku velmi dobře prodávaly, a to i ve Spojených státech. Z prvního alba Le Chapé Belle, které vyšlo koncem roku 1993 a bylo jejich výborným startem, jsem vybral Les Anomalies.

Autor de Lucy. Po zmíněném debitu z roku 1993, z něhož byla i tahle písnička, přidali v průběhu 10 let ještě 3 novinková alba, ale potom čtvrtém, vydaném v roce 2004, jen pod názvem Autor de Lucy, už kapela nefunguje a frontmanka Valérie Leliu plánuje solovou dráhu. V roce 2007 jí vyšlo jedno solové album s názvem Caldera, což byla docela příjemná písničková deska, a to poněkud decentnější a intimnější, než hrála s kapelou. K velké kariéře jako solistky ale nedošlo a po 8 letech se opět oživuje značka Autor de Lucy. A v roce 2015 vychází i nové album Ta Lumière Particulaire. Zásadní změna v kapele je ale ta, že druhou ústřední postavou se v ní vedle Valérie stává Sébastien Lafargue, rovněž velice všestranný muzikant a člověk, který se předtím podílel i na jejím solovém albu. Takže od Autor de Lucy, která je od té doby v zásadě už pouze dvojicí, si dáme z téhle poslední desky titulní skladbu. Mel.

La Lumière Particulière, titulní píseň z posledního alba skupiny Autour de Lucy. Sluší se připomenout, že jejich poznávací značka, zpěvačka Valérie Leyoux, se už dlouho předtím, v roce 2008, stala součástí jednoho zajímavého literárně hudebního projektu s názvem Frère Animal. V něm ale nebyla ani zdaleka ústřední personou. Těmi byli kytarista a zpěvák Florent Marché a autor textu Arnaud Catrin. Valérie obsluhovala baskytaru a občas přidala nějaké vokály. Někdy si z něj snad taky něco poslechneme. Pokud jde o současnost Autour de Lucy, všiml jsem si, že měl letos po dlouhé době vyjít na značce Microcultures nový single. Ale kromě názvu a to, že se měl lisovat v loděnicích, se mi nepodařilo víc zjistit. Škoda, takže třetí kousek vyberu z alba Fuo Mouvement z roku 2000. Jmenuje se Je reviens.

To byla skupina Autour de Lucy a vy stále posloucháte francouzské vychytávky. A teď tady mám onu avizovanou legendu, Alana Stivella. Myslím, že i u nás docela známého hudebníka. A to možná i díky několika koncertům. Poprvé už v roce 1991 na pozvání kamarádů ze skupiny České srdce. Na jeho životopis není samozřejmě prostor, tak aspoň heslovitě. Vše vlastně začalo už před jeho narozením, v době druhé světové války, když se jeho otec rozhodl rekonstruovat už dávno nepoužívaný a de facto už neexistující hudební nástroj, keltskou harfu. To se mu až po letech podařilo, přesněji v roce 1953. A hrát na ní začal i tehdy 9letý syn Alan a brzy začal i úspěšně vystupovat. Zásadní světový ohlas má ale on sám i keltská harfa na prahu 70. let, kdy je i příhodná doba na různé experimentální hudební vývoje. Stivell je však komplexním muzikantem, umí výborně třeba i na bombard a dudy a ve stylu bretaňských tradicionálů tvoří vlastní skladby. Snad bych taky neměl zapomenout, že jeho rodištěm není Bretaň, ale středofrancouzský Riom a dokonce ani rodiče v Bretani nežili, i když tatínek bretaňské předky měl. Rodina bydlela v Paříži. A taky se nemenovali Stivellovi, ale Koševelovi. To umělecké jméno Stivell vzniklo jakousi transpozicí významu úředního jména do bretonštiny, když znamená přibližně stará fontána. První album s názvem Reflex mu vyšlo v roce 1970, ale zásadnější byla až ta další alba. Třeba hned to druhé z následujícího roku s příznačným názvem Renaissance de l'art Celtic. Obě jsou hodně decentní, folkové a tak jsem pro první dnešní ukázku sáhnul až do třetího alba z roku 1972. Je stejně dobré, ale navíc poněkud posluchačsky přístupnější. Vycházelo od té doby opakovaně asi v 25 reedicích a to pod různými názvy. Takže ať už mělo název Chemin de Terre nebo From Celtic Roots, po případě Celtic Rock, jedná se vždy o tu samou kolekci. Ukázka se jmenuje Ian Morrison Reel.

Z veľmi rozsáhlé diskografie Elena Stivella se pochopitelně velmi těžko vybírají ukázky. Tahle první byla z třetí řadovky z roku 1972. Následovala deska za deskou a když uběhlo 20 let a na světě přibyla další generace posluchačů, už se začalo mluvit o jakési keltské nové vlně, částečně související i s nástupem tzv. World Music. A Stivell pak spolupracuje i s hudebníky, kteří mají blízko spíš k rockové muzice. Namátkou Shane McGowan od Pokes nebo Jim Kerr od Simple Minds. V případě moderně znějícího alba Duar One Earth, čili Jedna země z roku 1998, je Stivellových spoluhráčů docela dlouhá řada. Ve skladbě United Earth One mu je pěveckým partnerem Yosun Dur. A podobných fúzí bretaňské a jiné lidové hudby je na téhle desce povícero.

Helen Stivell a taky Yusun Dur z roku 1998. Podobné široké pojetí keltské hudby a fúze s dalšími styly jsou znakem i další Stivellovy tvorby v posledním období. Platí to i pro nejnovější řadové album Human Celt z roku 2018. Opět je na něm i řada hostů, konkrétně ve skladbě Brezonek Rock. Za chviličku uslyšíme i Boba Geldofa. To bude pro dnešek všechno a já se budu těšit zase na příště. U mikrofonu byl František Vich.